0: Marketing Elmag Rádia.
1: Radiomedic. Najnovie technológie u radiológií. Zdravie bez dilemy. Savremená diagnostika, ultrazvučná diagnostika, rentgen, CT skener i najnovia magnetná rezonanca pomognutá vieštačkom inteligenciom. Husinský Chrudára 2, Podgorica 060 020 022. Radiomedic. Jer vaše zdravie zaslúžuje najboljú sliku.

Registrovaná nezaposlenosť pala na rekordných 7,62%. Dronovi odkryli 21 saobraćajný prekršaj na putevima kod Podgorice i Danilovgrada. U prvoj polovini 2026. riješeno 80% prijava za nelegalnu eksploataciju šljunka, saopštili iz VDTA.